I jako malý dítě měl jsem jedno přání. Nechtěl jsem být lodní kapitán. I jako malý dítě, jak blanickej rytíř, chtěl jsem dlouho nerušeně spát.